v roky trochy počítatý. Jak i ji čítáš meči, tam jaké stočilo, brzdy tvý mozek načít.